You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

Krásné sobotní ráno přeji všem posluchačům Rádia 4EB z Kangaroo Point a omlouváme se za malé zpoždění, způsobené technickými potížemi, které nebyly na vašich přijímačích. Vítám ve vás ještě jednou při pravidelném vysílání České skupiny. Máme sobotu 26. září a dnešním vysíláním vás bude provázet Jarka. Dnes si povíme něco o kosmonautice, protože na dnešní den připadají dvě výročí spojená s osobnostmi, které měly ke kosmonautice blízko. Tou první je Vladimír Remek, první český a československý kosmonaut, který dnes slaví narozeniny. Tou druhou osobností je Pavel Toufar, český spisovatel, novinář a propagátor kosmonautiky, který tento den před 8 lety zemřel. A co to bude dále? V jednom z minulých vysílání jsme mluvili o trénování paměti a mozku. Dnes se zaměříme na odolnost, protože stejně jako paměť i mozek, i odolnost je velmi důležitá a spolu podílí se na tom, jak kvalitní a uspokojivý život žijeme. Je odolnost něco, co je nám, s čím se narodíme a je nám to dáno, anebo ji můžeme rozvíjet a zvyšovat. I o tom bude řeč v dnešním vysílání. Takže ještě jednou vítejte, přeji klidný a nerušený poslech a posílám první písničku.

Posloucháte Rádio 4EB na frekvenci 98,1 FM. Svátek dnes slaví Andrea. Věděli jste, že jmeniny jsou především doménou ve střední a východní Evropě, v Polsku nebo Maďarsku jsou často důležitější než narozeniny. Naopak, v anglosaských zemích, mezi které patří i Austrálie, se jmeniny neslaví vůbec, takže koncept jmenin je zde těžko chápán. Ale zpět k Andreám. Jméno pochází z řečtiny a znamená odvážný, statečný nebo i mužný, což je paradox, protože v Česku se jméno ustálilo jako čistě ženské jméno. Naopak v Itálii, Španělsku, Portugalsku nebo Latinské Americe je Andrea jméno převážně mužské. Ať už jsou tedy nositeli tohoto jména ženy nebo muži, přejeme všem krásný svátek a posíláme písničku.

A teď už u slíbené nebo ke slíbené kosmonautice. Dnešní den se v Českých Budějovicích v roce 1948 narodil Vladimír Remek, bývalý vojenský pilot a jediný český a československý kosmonaut ve vesmíru. Dnešní den slaví 78 roků. Je 87. kosmonautem světa, prvním z jiné země než Sovětského svazu nebo USA, což bylo úspěchem československé kosmonautiky. Evropská kosmická agentura se k němu hlásí jako k prvnímu evropskému kosmonautovi. Do kosmu Vladimír Remek letěl v rámci programu Interkosmos, když Sovětský svaz nabídl členským státům programu návštěvu jejich kosmonauta na sovětské vesmírné stanici. Ke svému letu na stanici Saljut 6 vzlétl společně se sovětským kosmonautem Alexejem Kubarevem 2. března 1978 na palubě kosmické lodi Sojus 28. Ve vesmíru prožil 7 dní, 22 hodin a 17 minut. A teď pár zajímavostí. Vladimír Remek patřil k většině kosmonautů, kteří z počátku letu trpěli nevolností, způsobenou nezvykem organismu na stav bez tíže. Na rozdíl od jeho sovětských kolegů o svých obtížích otevřeně mluvil a popsal je. Jeho sovětští kolegové tato fakta neuvedli s obavami, že přiznáním potíží přijdou o šanci letět znovu do vesmíru. Při zdravotních testech měl Vladimír Remek nadváhu a musel rychle zhubnout 12 kg. To je jeden z důvodů, proč se o jeho výběru říká, že byl výsledkem obrovské disciplíny. Měl velice pestrou kariéru přes vojáka, kosmonauta, obchodníka, diplomata a europoslance. V roce 2001 přežil havárii vojenského vrtulníku, ve kterém letěl společně s americkým astronautem a zároveň posledním člověkem na měsíci Gene

Cernanem. Má vlastní planetu Remek 2552, kterou objevil v roce 1978 astronom Antonín Mrkos. Je to malá planeta obíhající v hlavním pásmu planetek mezi Marsem a Jupiterem. A Vladimíru Remkovi k dnešním narozeninám přejeme hodně zdraví a ještě dlouhá a spokojená léta.

Druhou osobností spojenou s dnešním dnem je český spisovatel, novinář a propagátor kosmonautiky pan Pavel Toufar. Narodil se v Praze 13. července 1948 a zemřel 26. září 2018 ve věku 70 let. Byl jednou z nejvýraznějších osobností české popularizace kosmonautiky. Jeho život byl plný nečekaných momentů, prvenství, ale i zvláštních epizod. Například se stal nejmladším účastníkem Světového astronautického kongresu. Po dokončení právnické fakulty v roce 73 napsal diplomovou práci o právním postavení kosmických stanic a díky tomu byl pozván na kongres Mezinárodní astronautické federace. Napsal nejvíce článků o Apollo 11 v celém Československu. Jen si připomeňme, že mise Apollo 11 dopravila v červenci 1969 na měsíc Neila Armstronga a Buzze Aldrina. Neil Armstrong se stal prvním člověkem, který kdy vstoupil na měsíční povrch. Pavel Toufar spolupracoval externě s deníkem Svobodné slovo, psal o kosmonautice již od svých 17 let. Také spolupracoval s časopisy Reportér, Mladý svět a VTM, tedy Věda a technika mládeži. Účastnil se experimentu sociální izolace. V roce 1978 to byla izolace 20 osob na 5 dní a byl také účastníkem experimentu Štola 88, což byl první světový multidisciplinární experiment 12 osob na 21 dní. Tento projekt, uskutečněný v roce 1988 a který simuloval cestu k Marsu, se stal jedním z nejvýznamnějších československých příspěvků kosmickému výzkumu. Byl totiž zaměřený na psychologii, fyziologii a sociální dynamiku lidí v dlouhodobé izolaci. Projekt probíhal v bývalé důlní štole v Tišnově v okrese Brno-Venkov, kde byla postavena maketa kosmické lodi, kde byli účastníci tohoto projektu izolováni od okolního světa na 3 týdny. Skupinu, která měla na starosti řízení kosmické lodi, vedl právě Pavel Toufar. A ještě jeden úsměvný fakt. Podle tehdejších předpokladů se v kosmické lodi nacházela chovná stanice pro zvířata. Soudilo se, že při takto dlouhém odloučení od civilizace bude potřeba chovat zvěř k udržení zdroje potravy. Avšak účastníci experimentu si ke zvířatům vytvořili citové pouto a odmítali je konzumovat. Projekt byl v tomto směru průkopnický. Podobné experimenty se později staly běžnými požadavky při přípravě dlouhých kosmických misí. V závěru bych ještě uvedla na tohle téma, že česká kosmonautika dnes stojí mnohem výše, než by odpovídalo velikosti Země. A to je něco, na co můžeme být velice pyšní. Česká republika se řadí mezi špičky například v dodávkách senzorů, detektorů a optiky pro mise Evropské kosmické agentury. Podílíme se na letových systémech a řízení satelitů a máme výzkum mikrogravitace. A některé experimenty právě z tohoto výzkumu ponese Aleš Svoboda, náš první astronaut, v samostatném České republice, na Mezinárodní vesmírnou stanici v příštím roce. Účast na této misi má přinést stovky hodin specializovaného výcviku a odborných znalostí, které se vrátí do českého průmyslu. Tak tolik o kosmonautice a na řadě je další písnička.

Generální konzulát České republiky v Sydney oznamuje, že ve dnech 7. až 9. října se uskuteční konzulární dny v Brisbane s možností přijímání žádostí o cestovní pasy. Přesné místo konání se ještě upřesní. Tato akce proběhne pouze za účelem vyřízení žádostí o vydání cestovního pasu. Více informací najdete na webových stránkách www.mzv.gov.cz/Sydney. A teď tu máme pro vás pozvánku. Český a slovenský filmový festival vás srdečně zve na svůj druhý ročník, který se koná v Brisbane od 13. do 15. listopadu 2026 v New Farm Cinemas. Místo konání je stejné jako loňský rok. Festival bude zahájen v pátek 13. listopadu v 6 hodin 30 minut večer filmem ze sportovního prostředí, konkrétně ledního hokeje. Film má název Neporazitelní a v hlavní roli se představí Hynek Čermák a Ivan Trojan. V sobotu se můžete těšit na film Šampion o slovenském krasobruslaři Ondreji Nepelovi. Začátek promítání je ve 4 hodiny odpoledne. Festival bude dále pokračovat komedií Někdo to rád v Plzni, začátek v 7 hodin večer. V neděli potom festival zakončí slovenskou animovanou pohádkou Websterovci. Začátek promítání bude ve 2 hodiny odpoledne. Více informací najdete na webových stránkách www.kasfa.com.au, kde také můžete zakoupit vstupenky. Filmy budou v původním znění s anglickými titulky, takže vezměte i své anglicky mluvící přátele. Těšíme se na vás a teď už posíláme další písničku.

Tak to byli brontosauři a jejich askalona. A jak jsem se již v úvodu zmínila, dnes si budeme povídat o odolnosti. Odolnost můžeme definovat jako schopnost adaptovat se, zvládat změny a tak říkajíc odrazit se zpět. Odolnost není něco, s čím se člověk jednoduše narodí. Je to kombinace vrozených dispozic a naučených dovedností. Ale hlavně je to něco, co se dá během života výrazně posílit a právě o tom si teď řekneme více. Už přímo v definici je dáno, že se jedná o schopnost, což je výborná zpráva, protože schopnosti člověk může měnit, zdokonalovat a rozvíjet. Určité vrozené temperamentové rysy mohou ovlivnit, jak snadno člověk zvládá stres. To ale neznamená, že je někdo odsouzen být méně odolný. Odolnost může být osobní nebo profesní a fakt, že je člověk velice odolný v jednom směru, nemusí vždy znamenat, že prokáže stejnou odolnost i v tom druhém. Osobní odolnost se týká života, jako celku, zdraví, vztahy, běžné každodenní situace a tak dále. Mění se v čase a podle okolností, ovlivňují ji do jisté míry genetické predispozice, jak už jsme si řekli, ale i výchova a rané zkušenosti, podpora z našeho okolí anebo naučené strategie na zvládání stresu, o tom si povíme více za malou chvíli. Jen tak pro zajímavost, v 60. letech minulého století provedli dva američtí psychiatři jeden z nejznámějších výzkumů stresu v moderní psychologii. Jejich práce patří dodnes mezi nejcitovanější, protože jako první ukázala měřitelný vztah mezi životními událostmi a fyzickým zdravím. Výsledkem jejich studie je tzv. Tabulka životních stresů. Jedná se o seznam 43 životních událostí, kterým tito vědci přiřadili stresové body. Mezi nejvyšší se řadí smrt blízkého člověka nebo člena v rodině, rozvod nebo odloučení od partnera, ale jsou zde i jiné události, jako například zranění, změny v práci, když děti opouštějí domov, splácení hypotéky a tak dále. Stresové body jsou v seznamu dokonce přiřazeny i událostem spojeným s plánováním dovolené, se stěhováním, se změnou ve stravovacích návycích, anebo i s obdržením pokuty. Tabulka slouží k uvědomění si, proč může být člověk vyčerpaný, i když v uvozovkách jen funguje. Že některá období jsou objektivněji těžší a že vysoké skóre neznamená slabost a nízkou odolnost, ale jednoduše přetížení. Pro ty, kteří by si rádi udělali malou inventuru, s jak velkým stresem se momentálně potýkají, můžete zmíněnou tabulku nalézt na internetu pod názvem Holmes and Reich Stress Scale. Tak teď si pustíme další písničku a pak se podíváme na odolnost profesní.

A teď se pojďme podívat, jaké jsou typické reakce lidí na změnu. To, jak lidé prožívají životní výzvy, ať už osobní nebo v práci, bylo zpracováno v takzvané Fisherově křivce, což je model, který popisuje, jak lidé obvykle reagují na změny, hlavně ty změny, které jsou nečekané nebo které jsou nechtěné. Lidé procházejí při změně různými fázemi. Patří mezi ně úzkost, štěstí, strach, hrozba, vina, deprese, přijetí a konečně posun vpřed. Křivka upozorňuje na tři místa, kde se člověk může tak říkajíc zaseknout. A proto je důležité si je uvědomit a pokusit se posunout se dále. Jedná se o popření, odpor nebo odmítání akceptovat situaci a zklamání, které vyústí v rezignaci. Ustrnutí na jednom z těchto míst může mít dlouhodobé negativní následky na naše zdraví a na naši mysl. Ne každý projde všemi fázemi, ale v čem je tato křivka důležitá je, že pomáhá člověku si uvědomit, kde se nacházíme, že všechny změny a fáze jsou běžné a dočasné a jak se můžeme posunout dál. Pro základní představu naší vlastní odolnosti si můžeme položit jednoduchou otázku. Jak obecně vnímáme nechtěné nebo nečekané změny? Je to něco, co chápeme jako hrozbu, která nás pohlcuje a oslabuje? Nebo je to výzva, se kterou si dokážeme poradit? A nebo bereme tuto změnu jako příležitost, kterou jsme připraveni využít? Jak byste odpověděli na tuhle otázku vy? Tak a po písničce si povíme něco o tom, jak můžeme odolnost trénovat a zvyšovat.

už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

vzpomněť. Myslel jsem, že spoustu času mám a že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břit, když tebe mám, co ještě můžu chtít.

Tak a v závěru našeho povídání o odolnosti si řekneme, jak můžeme odolnost trénovat a zvyšovat. Máme pro vás následující tipy, které jsou velmi jednoduché a většina z nich z nás o nich ví, takže si je pojďme jenom připomenout. Jako první jsou to obecné rady na uklidnění a osvěžení. Hluboké dýchání, kdy se aktivuje parasympatická soustava, která uklidňuje naše vědomí a mozek. Ve vypjatých situacích si svůj dech ani neuvědomujeme. Zkusme vědomě zpomalit a dýchat pomaleji a budeme překvapeni, jaké to má účinky. Pro ty, co mají sedavé zaměstnání, jsou velmi užitečné krátké procházky nebo jen pozorování okolí. Stačí, když náš zrak na chvíli stočíme od monitoru na stromy venku nebo jen na oblohu. Výrazně tím ulevíme i očím. Dále jsou to rady na zvyšování kontroly, protože tohle je nejdůležitější prvek odolnosti. Když máme pocit kontroly, naše stresová hladina klesá. Zkusme si velký úkol rozdělit na menší kroky a soustřeďme se plně na následující krok. Co je teď nejdůležitější a co může počkat? Udělejme jenom malý krok, i když jen malý, ale je to začátek nového procesu. Uvědomme si, co můžeme kontrolovat a co ne. Je zbytečné plýtvat úsilí i energii na něco, co je mimo náš dosah. Zde hraje velmi důležitou roli naše mentální uvědomění si situace. A pokud dokážeme naše myšlení obrátit směrem, který je produktivní, nebo alespoň pro nás není mentálně zničující, je to výrazný krok kupředu a pocítíme úlevu. Zeptejme se sami sebe, co by pomohlo? Když si zjistím více informací nebo si osvojím nějakou novou dovednost? Pokud odpověď zní ano, pojďme se vydat tímto směrem. Za třetí je to práce s myšlenkami. Položme si otázku, je tahle myšlenka fakt, nebo je to jenom můj předpoklad, moje domněnka? Co bych poradila člověku, který je ve stejné situaci jako já a který by se mě zeptal na radu? Dále jsou to různé sociální podpory. Zpráva někomu, komu věříme, se kterým můžeme sdílet trápení, protože tím vlastně získáme i náhled někoho jiného. Můžeme dokonce i využít moderní technologii. Překvapivě umělá inteligence nám také může pomoci objektivně nahlédnout na náš problém. Takže pokud stojíte před nějakým rozhodnutím a nevíte si rady, nebo zvažujete více možností, zkuste využít umělou technologii. Jenom buďte pozor, nebo dávejte pozor na to, abyste nezdíleli příliš osobních dat. No a posledním typem je pohyb, rychlá chůze, běh nebo fyzická aktivita, při které, tak říkajíc, vypneme. Odolnost jednoznačně utužují i zdravé hygienické návyky a vlastní otužování. Můžete si myslet, že to nesouvisí, ale jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch. Studená voda na obličej nebo přímo studená sprcha jako ranní rituál je skvělý začátek a má dokonce i omlazující účinky. Tak a protože se naše vysílání chýlí ke konci, bohužel už nestihneme projít vším, co jsem si pro vás připravila, částečně i těmi technickými problémy, které nás provázely na začátku, tak teď jenom rychle se podíváme, co se děje v našem československém klubu. Hned zítra se koná nedělní oběd. Menu je následující: polévka krémová, houbová se sírovými krutonkami. Pro ty, co si stihli objednat, se bude podávat kachní stehínko s červeným zelím a bramborovým knedlíkem. A pro ty, co si ještě neobjednali, tu máme uzené vepřové s červeným zelím a bramborovými knedlíky, nebo již tradičně kuřecí nebo vepřový řízek s bramborovým salátem. Objednávejte na telefonu 0497 344 377. A znovu připomínám, že kachní stehínko je již vyprodané, ale i tak je z čeho vybírat. Oběd se podává zítra od 12 hodin. Tak, vážení posluchači, naše vysílání se chýlí ke konci. Děkuji všem, kteří nás poslouchali. Doufám, že jsme přispěli ke zpříjemnění dnešního dne. A přejeme všem krásnou a pohodovou sobotu a neděli. Od mikrofonu se loučí Jarka, která vás dnešním vysíláním provázela. Mějte se moc hezky a brzy se těším zase naslyšenou.